0: Und vielleicht ist er auch scheiße, ja, vielleicht auch nicht, ach, was weiß ich.
1: Hej, vůbec to vidíte k nám. Můj smůj velínský druhá, a hýžo 8 let, nejsi můj rauhaj. Ok, dvě cí, vůzača, ale... Nekak, já to šlo tříšivo, a musím pon... Jakub je se nás prašo, a musím pon šipreli. Nekš můj jo, a vůzo nekš vůj jo, nekš můj ši, jo, růma, to je totál fajn. Dajte si lůbit, můj nekůj dupat.